0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Čas letí ako bláznivý, já nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává, pak na pouť

labyrinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil, abych se nenachytal.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňa letera jale. Mište zhoj a vľante šunel o Romanu lau. A da dive šunena o nevipe na andalo agentúri te dive se skerelila, sa ve prekal tu mende kerďa Erika Godlová a naha tu menge e reportáža pale súťažie ketane Romanes duj ezera bišu šou. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Badžová.
2: Ok herzora demano šeskrovaš romane komunity, oficiálno delte džanel hoj bešala andro nevo tán. Purane tane star džala tranda to junoste. Vašo dá lengre puvakre telefónna linky na ena aktívna. O manušát heo buťakre partnera šajkerene komunikácia nekbuter prekalo e-mailos. E nevi adresa, kaj bešala ozorár demano šeskrok her, hini pre Hanulovo ulica Pánč Pagerdo B. Andre Bratislava Dubravka. O Slovátika gáva penen hoj náne olove vašo romane občianská hliadky. Budlendar imar avripotinde savorelove, solen sas andalo eurofondy. O šerutne roden od Roma vašo dá hojole manušen kamenteli krel Andre Buti. Nilaj hino jek kotor Andro Berška na penkeren nekbutere romane festivali. A nastumenge buter akharipena. O jubilejno dešto berž nekbáre dere Romano Open Air festivalos pre Slovátiko Amaro Fest duj ezera Bišušov Ela prekalo víkendos dešu ochtot he dešu eňato juloste Andro Amfiteatro z Andre Nitra Sako divez chudela duj orendár paldilo skro u Anela duj divez bašavi ben Gila Kheliben he bari Romani Energia O šerutné interpretá kada berž ena o Jan Bendik Tomáš Botlo, Vanessa Horáková, Bobby Blaze, by e-kapela Gypsy Čáve. Roma Fest Solivar hino o kultúrno festivalos Androforos Prešov. Savojela dešetrito augustoste Andre M. Arena, Androforos Prešov. O programos Megnáne Avri, buter informácií Palkada festivalos Tumenge Anaha, kanál len o organizátora Dena Avri. Kašate ela dešoch to juloste o trito berš festivalos a daj sam. O festivalos ela andro amfiteatros kašate. O organizátori zdele informácia hoj o headlineris ela o raperos pat. O programos chudela jekorendár paldiloskro. O potini ben hin deš euro. O čavore gio dešu jak berša. O manuša sa ven len hin ZTP na potinen. Andre Opruni Makedónia sas e etnicko segregácia Andre základno škola Androforos Kičevo. E štátno komisia vaše prevencia the Arakhi Pen, angle diskriminácia, kergias orodi pen prothan. E organizácia Europa Kro Centrum vašo romane Čačipena, andias angle e informácia pale segregácia romane Čavorengri. E komisia kanaj spidel e škola kajtekel jekvarestar o lačaripena vašo dáhoj aj sovareso pagel e legislatíva ukerel o biláčipen tele čavorenge. Bišo štarto junoste sa s Androforos Murska Sobota Andre Slovenia e maškart hemutní konferencia kaj sa s o romane organizácii te o národná rady andale savori Európa. O vakeri ben sa spalo dá, sopes do resľa sprekalo palune biš berša. Sariek pozitívno prikladol z vakerde pale slovinského sada Pušča. Kajhini ačhadi e kompletno infraštruktúra. E matersko škola ule romen hin lengri samospráva. Odá si kavel, hoj o láče investícii u o reálno dialogo zla komunitaha a nen láče do resipena.
1: Oka kurkopes ostravate arakle o terne manuša andale čechiko te slovačiko tem. Z gelepes pre súťaža romano súno te avkasar miridajoriva kerelas. Jekhetane genenas peskere texty andro buter kategórii. Vaše slovačiko séra sa zo občianske združenie tenenet butet pale súťaža penela e koordinátorka Monika Duždová.
3: Prečo sme tu? No, sme tu, pretože sa stretávame prvýkrát a je to možno pre mňa taká historická chvíľa, kedy sa stretávame slovenská súťaž a v Kasarmiri Dajoriva Kerelas v preklade, tak ako moja mamička rozprávala, a česká súťaž Romano Suno, Romský sen, vo finále týchto súťaží, kde si zmerali sily slovenskí účastníci a českí účastníci v písanom slove, v hovorenom slove a v súťaži Janes Romanes, kde dvojice budú hádať rómske slova, čiže zistíme, aká je úroveň rómskeho jazyka u našich detí. Jedinečná je v prvom rade v tom, že sa snažíme, aby rómsky jazyk bol živý, živým jazykom, aby sme ho zachovali pre ďalšie generácie, aby rómske deti boli hrdé na svoj jazyk a aby to, čo prežívajú, čo cítia svoje sny, svoje túžby, svoje strachy, svoje obavy, vedeli vyjadriť buď písaným slovom, alebo hovoreným slovom. Kategórie už vlastne spomínam, sú to vlastne Pisin Romanes, čiže píš rómsky, Vaker Romanes, rozprávaj rómsky, no a potom je tu súťaž Janes Romanes, alebo Janes Romanes. No a samozrejme kategórie sú tu aj vekové, to znamená, že máme kategóriu detí, tam sa to delí na podkategórie 6 až 9 rokov, potom je to 10 až 12 rokov, 13 až 15 rokov, ďalej je kategória mládež, no a máme aj kategóriu dospelých. A tieto kategórie sú vlastne aj v ďalšej kategórii videí, čiže Vaker Romanes, rozprávaj rómsky. A Janes Romanes je vlastne súťaž o tom, aká je úroveň rómskeho jazyka u týchto detí.
1: Vaše Čechy kosera sa z organizácia Nová škola Vakerela e Maria Borkovcová.
0: Cílem Romana Suna je rozšířit popularitu romštiny, především mezi mladou generací, ale nejen. Chceme, aby všechny děti si zkusili romsky psát, aby je to bavilo, aby zjistili, že skutečnost, že umí romsky, je obohacující a ne spíš něco, co by se měli třeba v gáčovském světě stydět a podpořit je v tom. A také samozřejmě myslíme na samotnou romštinu, aby jsme pozastavili její postupný ubývání v Česku, protože to docela je, v Česku mluví romsky jenom menšina dětí. A druhá velmi důležitá věc je, že především mezi romskými, teda mezi dospělými, ale nejen mezi dospělými soutěžícími, i mezi mládeží se potom později rekrutovali romští autoři, kteří jsou už jako ustavení a jsou v Paramisárech, v našem sdružení romských spisovatelů a tak, ale tam, kde začínali, bylo Romano Suno, takže je to vlastně taky taková široká síť, kde se ukazuje jakoby lidem, že mohou romsky i psát a někteří z nich se později stanou romskými autory.
1: Pre súťaža Avle o Terné Manúša Andale Slovakia te Čechia.
4: Volám sa Patricia Miková a pochádzam z Čirča.
5: Prečo si sa prihlásila do tejto súťaže?
4: Chcela som posunúť príbeh ďalej. Nechcela som, aby to bolo tak zakryté. Je to príbeh mojej mamy, čo prežívala detstve a nemala to detstve veľmi ľahké. Otec ju nemal rád. Odsudzoval ju, lebo bola inej farby pleti. A proste nemohol ju rád.
5: A prečo si sa rozhodla napísať takýto text?
4: Chcela som to najviac posunúť, aby to videli čo najviac ľudí. Aby to nebolo len.
5: Ty študuješ?
4: Som študentkou školy Biela voda Kežmarok.
5: A čo študuješ?
4: Krajčírstvo.
5: Čím by si chcela v budúcnosti byť?
4: Asistentkou v škole.
6: Tak já se jmenuji Petra Gelbart a přijeli jsme z Prahy. My jsme vlastně byli pozváni, protože loni na jaře jsme byli v klubu romském v Praze a tam se syn účastnil Romano Suno, že tam napsal a vlastně dostal cenu v té české části, takže proto nás pozvali dneska na tuhle československou akci a my jsme rádi přijeli.
5: Romanes. Sa tu dvičine z Ukhata Raves?
7: Som Niko som Prahata.
5: Savo textos tu Irim Ďalkadaj.
7: So Hino Feder Andre Amerika svátky haben, sevo haben hino feder, Andre Amerika, save svátky hine feder.
5: Save hine feder.
7: Hanuka, Halloween.
8: Tak jmenuji se Lena Girgová, jsem z Nového Jičína a přihlásila jsem se, protože mám ráda psaní příběhu a ráda píšu.
5: O čom je váš příběh?
8: Můj příběh se jmenuje Moje rozhodnutí a je to vlastně o rozhodnutí, které jsem si udělala v průběhu vlastně mých zkušeností, které mám jakože s gážema a tak.
5: Proč je váš text jedinečný?
8: Protože si myslím, jakože se to týká každého Roma a že se v tom jako hodně Romů najde, protože každý se tím procházíme. Já jsem už dostudovala školu prodavačku, jsem vyučená, a teďka momentálně se věnuju hlavně psaní do Romano Hangos.
5: A ještě mi povedzte, že čo je Romano Hangos a prečo tam píšete?
8: Romano Hangos jsou romské noviny a píšu tam vlastně už 8. rokem. Píšu tam, protože mě to jako naplňuje a baví mě to.
5: Aké témy píšete? O čom píšete?
8: Vždycky píšu o tom vlastně, co mě jakože zrovna, co v životě zrovna se mi děje. Třeba teďka nedávno jsem psala o Michaelovi Jacksonovi a píšu různé příběhy.
5: A čo ste napísali o Michaelovi Jacksonovi?
8: Psala jsem vlastně recenzi na film a jinak jako jsem psala už hodněkrát do těch novin o Michaelu Jacksonovi a je to pro mě velký vzor Michael Jackson.
9: Jmenuji se Lenka Jinová a přihlásila jsem se pro nějaký svůj osobní rozvoj. Protože jako mladá Romka, která vlastně studuje mezi vlastně neromy, je pro mě těžší nějakým způsobem se začlenit a ukázat vlastně v tom kolektivu to moje romství, že prostě feminismus nebo třeba i sexuální násilí, ale zatím jakoby se držím tak přímíře a píšu jenom o tejtom. Já většinou píšu takové tragédie, že vlastně hlavní postava většinou jakoby zažívá nějaké velmi smutné období ve svém životě a kolikrát to dokážu popsat i jakoby smrtí, což jsou jakoby témata, o kterých já píšu. Já píšu o takových spíš tabu tématech. Chtěla bych sem taky otevírat třeba. No, dalo by se říct, že vlastně i studuju, i pracuju. Já studuju tady v Ostravě v Porubě kombinované liceum na Waldorfské střední škole, kde vlastně já bych sem se po vlastně liceu chtěla věnovat forenzní psychologii a do toho taky vlastně pracuju v rodinném podniku jako barber.
1: Uaka našu nenaso irindia e enia beršengeri Miriam Čurejová savi avrikheldia ojekto tan Andre súťaža jeketáne romanes.

0: K mikrofónu som si teraz pozvala Anna Máriu Dalmeida, s ktorou sme si síce pred rokmi tiež potýkali, ale to si vtedy ešte Anička nebola víťazkou The Voice Československou 2019, tak neviem, či ti stále môžem týkať.
1: Určite, tým sa nič nemení.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Porozprávaj mne, ale hlavne našim divákom a poslucháčom, aká bola tvoja cesta k hudbe a potom aj ku koncertu Svetlo porozumenia, aj keď to tu už zaznelo, že namiesto peňazí do klobúka si dostala vizitku, teda do klobúka.
1: Narodila som sa v Ražňanoch a s detkom sme si spievali ľudovky a tato mi na študentských diskotékach pušťal africké reggae, takže ma ovplyvnili všelijaké veci. V Prahe najviac asi to, že som začala chodiť do slovenského folklórneho súboru v Prahe.
0: Tam si ťa isto nikto nevšimol. Zapadla si medzi ostatné deti folkloristky.
1: Presne tak.
0: Určite. Máš k folklóru ďalej pozitívny vzťah? Máš ho rada?
1: Mám k folklóru veľmi pozitívny vzťah. Moje deti už teraz chodia do toho istého folklórneho súboru a deti mojich kamarátok, s ktorými som ja chodila do folklórneho súboru, takže my máme takú malú nacionálnu enklávu v Prahe. Máme radi fujary. A vieme, ktorý krivá niektorý.
0: A ja dúfam, že vy rovnako ako ja oceňujete tú nádhernú slovenčinu, pretože keď sa niekto niekde iba narodí a potom celý život žije v inej krajine a napriek tomu si dokáže udržať takúto reč ako klobúk dolu a to rovnako nádherne rozprávaš po česky. Môžeš teraz odpovedať v češtine napríklad, že či svoje deti učíš po slovensky a či vedia. Folklóru sa venujú, ale rozprávajú?
1: No ja som si teraz celkom nedávno uvedomila, že mám zásadný problém každého bilingvného dieťa, že rozprávam tak, ako sa na mňa rozpráva. Takže najstaršia
0: začnú
1: dcera...
0: Začnú mluviť česky?
1: No, tak by to možno išlo. Najstaršia dcera rozpráva po slovensky, tie dve mladšie rozumejú a ja som teraz prešla na prísny model a snažím sa samú seba nejakým spôsobom disciplinovať, aby keď na mňa začnú rozprávať po česky, tak ako sú zvyknuté zo škôlky, že im budem odpovedať po slovensky.
0: To je od teba veľmi pekné. A zmenilo to spomínané víťazstvo tvoj muzikantský život? Uľahčilo ti ho v niečom, alebo možno aj skomplikovalo?
1: Asi som si uvedomila, že teda hudobná scéna nefunguje úplne ako niekde v Motown Records v 50. rokoch, že to nefunguje tak, že zaspievam a teraz niekto príde a ideme nahrať pesničky a tu máme skrytú celú kapelu a niekoho, kto ti bude skladať pesničky a tu máš modnú navrhárku a tu máš make-up artistku a teraz dobijeme svet. Ale zase som sa zoznámila s Vojtechom Dykom, ktorému robím back vokalistku, takže aj tu v Košice sme už spolu hrali, tak z toho mám veľkú radosť. Aj som si uvedomila, že vlastne aj chcem ísť nejakou aj vlastnou cestou a začala som písať pesničky po slovensky a začala som ich písať s Robertom Fishmanom. Nemusela som ísť ďaleko a dlho hľadať, pretože Robert rozpráva všetkými jazykmi a zistili sme, že aj po slovensky.
0: To je výborné. Tak ako povedal Peter, je to génius.
1: Je to génius.
0: Pamätám si svoj prvý koncert Svetlo porozumenia, ktorý som si mohla pozrieť a na ňom ťa Peter predstavoval ako typickú obyvateľku Ražňan. Každý, kto si ťa vybaví zo spomínanej show, rozumie, na čo narážal, na tvoj exotický vzhľad. Keďže tvoja mamka síce pochádza z východného Slovenska, ale ocko z afrického Beninu a ty si nádherná mulatka, takých asi v Ražňanoch veľa nie je však.
1: Zatiaľ.
0: Zatiaľ, ale teda keď môžeme do toho zarátať aj tvojho brata, ten sa tak venuje už tancu?
1: A nie len, ten sa venuje teraz už aj herectvu a ešte robí aj kaskadera a neviem, či sa môžu robiť takéto reklamy, ale môžete ho dokonca vidieť aj na Slovensku v kine. V československo-srbskej koprodukcii volá sa to Tichá pošta a hrá mi tam brat francúzského pilota.
0: teraz práve tomuto filmu robíme reklamu aj v Slovenskom rozhlase, takže úplne pokojne to môžeme takto zdupľovať. Ja som o tom exotickom vzhľade hovorila preto, že by ma celkom zaujímalo, či si sa niekedy stretla s rasovými predsudkami, či dokonca s prejavmi nenávisti. A teraz nemyslím na sociálnych sieťach, lebo mám v poslednej dobe pocit, že tie boli preto vymyslené, aby to tam takto fungovalo. Ale môžeš napríklad porovnať to východné Slovensko s metropolou Českej republiky, či je to v niečom rozdielne?
1: Ja ako Peter rozprával o tých bublinách, ja mám neuveriteľné bubliny.
0: Ja tiež.
1: Ja mám také krásne ružové oblačiky, na ktorých lietam už od detstva. Asi si ani som schopná vybaviť nejaký moment, kedy by som niečo také zažila. Už len to cez moje milované Ražňany, kde mám pocit, že tak som bola zvyknutá, ak ma detko naučil každého zdraví na ulici, že vlastne sa poznám so všetkými tými tetami a babičkami, ktoré tam chodia po ulici. Teraz už asi toľko nie, ale stále ešte mám ten pocit. A v Prahe tiež si žijem v takej bubline cirkevného školstva. Myslím si, že je tam menšia príležitosť stretnúť niekoho, kto bude mať taký strašný problém s tým, že vyzerám trocha inak.
0: Samozrejme. Povedz mi ešte, čo ťa baví na spolupráci s Petrom? On teraz nebude počúvať určite. Pricestovala si kvôli tomuto koncertu z Prahy?
1: Áno.
0: Prečo?
1: Pretože Peter funguje ako veľká časť môjho života. Je to taký ten ukľudňujúci chaos, ktorý má človek okolo seba, že sa stále niečo deje, ale zároveň sa človek nemusí báť. Je to taký pocit bezpečia.
0: A teraz pozvem k mikrofónu génia, pán Robert Fishman. Flautista, skladateľ, perkusista a spevák. Robert Fishman sa takisto muzikantsky podieľa na dnešnom koncerte s názvom Peter Dury a priatelia. Pán Fishman, kde vzniklo vaše priateľstvo s Petrom? A je to priateľstvo čisto muzikantské alebo aj ľudské?
2: Ja si myslím, že to bolo niekde v tajemných prostorách židovské radnice v Praze nad zaprášenými kabalistickými svazky. A nebo někde v hospodě. Jedno, myslím, že to druhý spíš. Ne, já jsem v časech svého mládí jsem byl členem takové spiklenecké organizace jménem Česká unie židovské mládeže. A dělali jsme různé akce, kde jsme se s Petěm, když byl taky ještě mladší, potkávali.
0: Tak nie je filozof, ale ja by som to nazvala poet so zmyslom pre humor. Premenovala som vás.
2: Ja som takový stand-up komik, který v přestávkách mezi monology hraje na flétnu nebo jiné nástroje. Tak se definuji.
0: Ako vy vnímate projekt Svetlo porozumenia a aké miesto má vo vašom muzikantskom živote?
2: No, zásadní místo. Jednak teda jsem si při něm vybudoval značnou psychickou odolnost právě vůči chaosu a jak se v životě
0: ale
2: vlastně vyrovnat s nejistotou, což je samozřejmě pro muzikanta, který se živí hudbou, klíčová dovednost. Ale zároveň jsem přitom měl, kromě Petra, možnost poznat spoustu svých budoucích spoluhráčů, spolupracovníků, například právě Anna Máriu a další.
0: Nedočítala som sa nikde o vašich muzikantských začiatkoch, tak preto sa na ne spýtam, kam až siahajú a kto vás k hudbe priviedol a prečo?
2: No tak pokud se vrátíme až těm opravdu mýtickým začátkům, o kterých znám jenom z vyprávění od své maminky, tak já jsem vyrůstal do svých 4 let na pražské Letné a tou dobou jsem si oblíbil písně Ivana Mládka, které jsem znal naspaměť a reprodukoval jsem tyto písně nejradši v kočárku s dětským benžem, kterých jsem spotřeboval asi 4 během toho svého vyrůstání a jednou právě takhle mě maminka nechala před obchodem a já jsem hrál já nevím, co to bylo, Linda, nebo železniční vlečka porazila křečka, nevím, co to bylo, možná Jožin z Bažin, to znáte i tady určitě, a šel kolem Vladimír Myšík, no a tenkrát vlastně všechno začalo, tenkrát jsme se s Vladimírem poznali, nebo on poznal mě. Pak,
0: angažoval vás hněď?
2: Ne, dlouhou dobu se vlastně nic jako nedělo, já jsem potom se učil chodit a takovýhle věci a až někdy v 10 letech jsem začal hrát na příčnou flétnu, tam jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do rukou Františka Malotína, což byl profesor na Pražské konzervatoři, vlastně takový nestor české flétnové školy, u toho jsem zůstal potom i na konzervatoři. No, po konzervatoři už to bylo složitější, protože jsem si chtěl rozšířit obzory, šel jsem studovat právě už zde změněnou filozofii a nakonec jsem se tedy, jakkoliv jsem oknem vyskočil ven z toho hudebního světa, tak dveřmi jsem se, nebo opačně to bylo, prostě vrátil jsem se k hudbě, několik už klasické, ale k jazzu a folku a dalším žánrům, kterým jsem do té doby samozřejmě pohrdal. Ale ne,
0: samozřejmě. Ale,
2: no tak jistě, já jsem byl ortodoxní klasik, nikdy jsem neposlouchal nic jiného než klasickou hudbu. Občas jsem, pravda, měl jsem výjimky, například Beatles a tak, to poslouchal dokonce i babička, která byla učitelkou klavíru, tak ta říkala, že to ještě jako jde.
0: Dočítala jsem se o vás, že jste v jednom období svého života pravidelně navštěvovali synagogu, osvojili jste si liturgii a snažili jste se praktikovat. Proč jste ho toho upustili?
2: Bo není čas. Ne, tak jako asi každý mladý člověk jsem si prošel takovým tím obdobím nějakého hledání sebe sama. Tím, že jsem měl židovské kořeny, tak jsem logicky začal prozkoumávat právě židovství a jsem za to období rád. Poznal jsem spoustu skvělých lidí a hlavně tu tradici osvojil jsem si samozřejmě částečně jako hebrejštinu a tu liturgii a o čem to všechno je. To židovství zůstává jako samozřejmě pořád součástí mýho života, i když už se nepovažuji vůbec za praktikujícího člověka, ale svátky jsou pro mě důležitá věc, obzvlášť protože mám děti, tak se snažím tu tradici nějak předat dál. Nejsem na to naštěstí sám. Takže proč přesně jsem už upustil od toho pravidelného navštěvování synagogy, to je asi složitá filozofická debata, která by zahrnovala jména jako Richard Dawkins a tak dále a do toho se asi nebudeme pouštět.
0: Dobré, a jsem zvedavá na vašu vtipnou odpověď na otázku, či jste se stretli někdy v životě s prejavmi antisemitismu?
2: No tak vlastně ano, na základní škole já jsem vyrůstal na takovém sídlišti, kde bylo spousta dětí z takových rodin, dejme tomu prorežimních, často jejich rodiče byli členy Sboru národní bezpečnosti a tak. Takže když přišel listopad a věci se uvolnily, najednou se tam vyrojilo spousta skinheadů a tak občas jsem slýchával nějaké ošklivé slůvko, ale u toho i zůstalo. Myslím si, že nic signifikantního se mi v tomhle ohledu asi nepřihodilo.
0: Pri mikrofóne mám opäť Petra Dioryho. Peter, už som sa na to pýtala pána Fišmana, a tak si dovolím túto otázku adresovať aj tebe, či si sa stretol niekedy vo svojom živote s prejavmi antisemitizmu.
3: Áno, je to taká smutná príťaž ľudského pokolenia, ktoré trvá minimálne 2000 rokov. Antisemitizmus bol včera, je dnes, bude zajtra, a keď už ani Židia nebudú, tak bude stále niekto, kto bude zodpovedný za to, že ovláda svet, banky, vymyslel koronavírus, čínsky žid a tak ďalej a tak ďalej. Ako, ja sa snažím ako to odľahčiť, ale je to smutné, ale to je súčasť vlastne nášho života. Je to súčasť môjho života. Pri všetkom, keď organizujeme svetlo porozumenia v synagogách, tak je tam polícia, ochranka a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som bol radšej, keby proste to nebolo, ale nie je to tak.
0: Čo alebo kto je pre teba osobne svetlom porozumenia? Môže to byť teda človek, udalosť, čokoľvek, čo dáva nádej, že nesmerujeme opäť k veľkým hrôzam.
3: Svetlom porozumenia pre mňa je moja mama, pretože hoci čo urobím, hoci čo, či dobre, či zlé, stále ma skritizuje. Takže
0: tak jeden potlesk pre pani Dioryovú.
3: Takže nie, pre mňa svetlo porozumenia je všade, úplne všade, len treba sa dívať.
0: Ďakujem ti. To bol Peter Dioryho. Priblížil sa záver dnešnej relácie, tak ti poviem, koncertu nazvaného Peter Diory a priatelia. V ňom okrem Petra Dioryho účinkovali Robert Fishman, Anna Mária Dalmeida, Denny a Ľubo Šoltés, teda duo Dinája, Jožko Zima, Patrik Takáč a Peter Tomko. Všetkým veľmi pekne ďakujem a želám veľa úspechov nielen v hudbe, ale aj v osobnom živote. A ďakujem aj vám, milé obecenstvo, že ste potleskom dávali najavo svoje emócie, prebudené pri počúvaní tónov hudby a možno aj myšlienok našich vzácnych hostí. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgia Robert Haas, editorka a produkčná Milena Nogrády, produkčná Ivana Dienešová, majster zvuku Gabriel Nighaz, Gazi a zvukoví technici Viktor Vataščin a Adam Ďurka. Reláciou vás prevádzala Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio STVR v marci 2025.

0: Vacenovia si patria k stáliciam na moravskej dychovkovej scéne a vyhrávajú už pol storočia. Svoje okrúhle výročie oslávili v sobotu 27. júna na domácej pôde podujatím, ktoré nazvali Festival dechovek a kultúry ve Vacenovicích. V piatok začali stretnutím bývalých a súčasných muzikantov a zakladateľov dychovej hudby vo Vacenoviciach. V sobotu sa predstavila Májovanka z Holíča, mužský zbor z Vacenovic a samozrejme aj nový album predstavujúci Vacenoviaci. Týma v sobotu povolali do zbrane aj ako trúbkára, takže rozhovory mi pomohla obslúžiť Mirka Záhumenská.
1: Výborné oslovenie, emeritný kapelník dychovej hudby Vacenoviaci Petr Grufík, starší povieme. Dnes vo veľkom teple, vo veľkom výdaji energetickom, ale spokojnosť?
2: Určite veľké dík tým, kteří prišli. Jako, přiznám se, že jsem nedoufal, že ani dojde tolik v tom počasí, co si budem. Na dechovku chodí i starší lidi a v tomto vedru by to bylo fakt pro některé asi velké riziko. A tak mě už aj ráno volali, psali a omlouvali se, Peti, my nedojdeme, protože já mám strach jít vůbec ne. Takže ale velké díky za ty lidi, kteří přišli, bylo to fajn.
1: Pan Procházka mi povedal, že vám poskytol dost veľa materiálu, aj svojho staršího, aj takého novšího. Čo všetko na tom vašom najnovšom albume vaši priaznivci nájdu? Vy ste kapela, ktorá je pomerne naozaj etablovaná za tých 50 rokov. Hráte hody, hráte koncerty. Je to taká všeochuť aj na tom albume?
2: Určite. Tak som to měl i koncipované, aby to byl taký průřez všech písniček i starších. Ono i vlastně CDčko se jmenuje Aj rozkvítaj, rozkvítaj. A tu polku hráváme snad 25 let. Je svižná, perfektní, s krásným textem, takže tu hráváme. Ale jsou tam i novinky, Keď jsem pole vláčil, Slova mamičky, všechny se sem ani nevlezli samozřejmě, jo, aby jsme se vlezli do časového limitu. Takže ale řekl bych, že jsme takových 80% toho CDčka dneska přehráli tady.
1: Tak my ho pustíme našim posluchačům s vaším dovolením.
2: Samozřejmě, budu moc rád.

0: Na novom albume Vacenoviakov s názvom Aj rozkvítaj, rozkvítaj, ktorý si dnes hráme, nechýba poďakovanie za podporu od obce Vacenovice, hovorí jej starostka Jana Bačíková.
1: Pani starostka, dnes ste tu mali krásnu akciu v naozaj v úmornom počasí, napriek tomu prišli priaznivci. Ako to tu máte s dýchovkou? Hrávajú pravidelne, sú tu podujatia, ktoré organizujete, povedzme aj vy, kde tá dýchová hudba sa môže ukázať?
2: No tak u nás my máme ten fenomén, že my máme dva dechové soubory. Máme vacenovské muzikanty, kteří nám hrají na všech obecních akcích a jsme jim za to ohromně vděční. No a pak máme vacenoviaky, které jméno té naší obce, ale i dobré dechovce dělají po celé republice a vlastně i ve světě.
1: Vím, že oni pravidelně hrávají aj na různých hodoch tu po okolí, aj na festivaloch, keď na to přijde. Dokonce dnes se to představila i mužská zpěvacká skupina nebo mužáci, jako to vy tu voláte. Je to tak, že těch lidí na to musíte nějakým způsobem lákat, alebo je to v nich, že chcou si tu muziku přizvy počuť?
2: Tak my jsme obec, která má 2010 obyvatel, takže to znamená, že vlastně všichni někde hráli, zpívali. My máme dva mužské sbory, dva ženské sbory, folklorní soubor, velkou cymbálku, malou cymbálku a vlastně dvě dechovky. Takže všichni máme někoho v rodině, kdo vystupuje, takže my se moc volat nemusíme a máme to rádi. A je to na té obci vidět, a jsme taková veselá dědina, která drží při sobě.
1: Tak to je fantastické a ještě taká obligátna otázka, co byste tím Vacenoviakom k té 50ce zaželali vy?
2: No tak samozřejmě já jim přeju, ať jim to hraje, protože to je to nejdůležitější. Ať mají stále posluchače.

0: Na 50. výročí dychovej hudby Vacenoviaci a zároveň uvedení jej najnovšieho albumu som si mikrofónu pozvala pána autora, ale aj pedagóga, človeka, bez ktorého by moravská dychovka asi nebola, pána Miloša Procházku. Jak ste to dneska tuto zvládli?
1: No tak zvládli sme to dobře, bylo tady, myslím, kolik 40 stupňů tepla, ale jako těšil jsem se a nakonec jako dopadlo to velice dobře.
0: Kapelník emeritní, Peťa Grufík starší, spomínal, že vlastně dost veľa skladieb, ktoré nahrali na ten svoj najnovší album, sú z vašej dielne. Je to tak, že vás oslovili, či voľa, čo nemáte, alebo to už boli veci, ktoré ste tvorili priamo pre nich, pre tento účel, alebo ako to bolo?
1: No tak oni si vybrali nejaké starší veci, ja som si ma niekoľkokrát hral, tak říkal, že ty, toto by sa nám líbilo, toto by sme mohli natočiť. Ja říkal, tak môžete, no. A pak říkal, nemáš něco nového, no tak som im tam poslal a no a teď mě zavolal a tady natočili ty věci, takže jako jsem docela rád, že se jim to líbilo a že to mají natočené.
0: Vy teda ste naozaj hrávaný a často uvádzaný autor nielen teda tu na Morave, ale čo ja viem, tak aj u nás na Slovensku. Ešte kde všade sa vaše veci hrávajú?
1: No tak díky tomu, že vlastne som hrál, ja neviem, to už je tak strašne dávno, před 20 rokama, 20 let Mistřiňance, 20 roků Vlada Kumpána a jezdili sme hodně do zahraničí, takže ty skladby jako vlastne pro Vlada Kumpána sú jenom nahrál orchestrální skladby, ty kapely ze zahraničí či si to psali, a, nebo si to kopírovali zrovna tam, jak jsme hráli a tak, však víte, jak to bylo glory, že když se začalo hrávat, tak prostě oni byli jak unešení, že? No ale bohužel jsme jich to dneska naučili a už nás nechávají doma, no.
0: Presně tak, takže aspoň potom o to viacej dôvodov stretnúť sa takto na domácej pôde. Ja som spomínala, že vy ste aj teda zaslúžili pedagóg. U nás dosť tak nariekajú tí učitelia aj teda muzikanti profesionáli, že záujem tých mladších ľudí nie je až taký enormný. Akože ja osobne to vnímam takú systémovú vec, že nemajú kde potom hrávať. Ako je to tu v Čechách? Keď sa aj vyškolí dobrý trumpetista alebo hráč teda na plechový dýchový nástroj, nájde uplatnenie?
1: No tak ako je to taký trochu problém, pretože máme třeba výborné kluky, kteří jako absolvují třeba hudební školu a teď se hodně dostanou do dechovek, jako, protože tady je docela dost dechovek a ako podivu i mladších jako začínají tady být. Takže ono na tu konzervatoř zase všichni nechcou jít, protože dneska ví, že to uplatnění je horší. Tak teď už mám takový menší zájem o tu konzervatoř, jako ti moji žáci, ale dřív to teda bylo enormní, jako opravdu teda já jsem to zasoboval jako úplně moc, no. Ale tak jako je strašně krásný, že minule hráli někde a teď za vám chodí, teď napřílí se dechovek a pan učitel, ahojte, a říkám, co tady děláš, no já tady hraju. A ten jeden dokonce nechal toho a zpívá, jako, tak jako taky výborné, jako, takže kde přijdu vlastně na tu dechovku, tak jako děcka se točí a človek sa cíti takový potom mladší aj.
0: Určite áno, a vidí, že aj tá jeho robota má teda nejakú odozvu aj ďalej. No a keďže sme na výročí Vacenoviákov, tak skúsme, čo by ste im zaželali?
1: Mne sa tady strašne líbilo, že oni sú takoví obyčejní, na nič sa nehrají a hrali skvěle a krásne to přenesli jako na tí lidi a myslím si, že tí lidi mají z toho dneska krásny zážitek a to vlastne bylo účel té akce. A mají nové CDčko, mají tam i nové věci, i starší věci, takže buďme rádi, že prostě ta dechovka nějak pokračuje dál.

0: Tak teraz už sa aj ja prihlásim o slovo, konečne som zliezol z pódia a prvý respondent, ktorého tu teda mám, je Zdeněk Gurský, persona, ktorú naozaj netreba predstavovať. Ako sa páčil dnešný koncert Vaceňoviakov?
1: Až na to horko, perfektní.
0: Ja som hovoril, že mali by tak ako platia na vojnových zajacov ženevské konvencie, tak niečo podobné, mohli by sa volať vacenovské konvencie, by mohlo existovať aj na muzikantov, lebo naozaj toto boli ťažké podmienky a aj tých divákov to v značnej miere ovplyvnilo. Určite sa chcem spýtať na jednu vec. Keď autor počúva svoje pesničky v prevedení naozaj rôznych kapiel, lebo vaše skladby sa teda hrajú naozaj naprieč celou Moravou aj Slovenskom, aj západné dychovky ich veľmi často zaraďujú do repertoáru. Ako sa cíti autor, ktorý počúva? Možno niečo mu tam aj domyslia. Aký je to pocit?
1: Tak samozrejme záleží, jak to tá kapela hraje, ale Vaceňoviaci třeba dneska hráli perfektní orchestrální polku, kterou jsem si říkal znám, ale nevím, kdo to napsal a jak se jmenuje. Protože je minimálně tak 20 roků stará a vzhledem k tomu, že mám přes 750 skladeb už nahlášených, tak nepamatuju si všechny tituly a ani ty melodie. Mám nějaké povědomí, že to znám, ale teď nevím, jestli je to od Miloša Procházky, jestli je to od Ladě Fefra nebo tak nějak, ale potěšilo mě, že ohlásili, že to byla moja skladba.
0: Stane se vám někdy taký moment, že tu jsem se trošku asi, že aj sám seba vykradol, lebo naozaj pri 750 skladbách riešili sme to napríklad na Novomestskej note, čo je autorská súťaž, že naozaj občas už to vyzerá u niektorých autorov tak, že rozstrihajú svoje staršie pesničky na jednotlivé takty, zamiešajú v klobúku a v náhodnom poradí ich potom poukladajú. Tak ako sa dá aj pri takomto počte napísaných skladieb predísť tomu, že vlastne človek by sám seba nejakým spôsobom opakoval?
1: Tak sú pasáže, ktoré samozrejme sa opakujú. Pokud je to moja vec a opakujú sa ja, je to v pořádku. Horšie, když niekto kopíruje mne a pak zistím, že to nejsú ja, že je to niekto druhý.
2: Ja by som sa ťa chcela spýtať, Zdeni, prosím ťa, dneska by ti nebolo doma lepšie niekde pri bazéne? Naozaj si sem išiel dobrovoľne a rád?
1: Tak musel som podpořiť kamarády tady z Vaceňovic, je to od nás 4 kilometry. Tak Peťa Grufík mě volal, aby jsme teda přišli. Samozřejmě musel jsem jim donést nějakou slivovicu, kdyby bylo zima, aby se zahřáli, ale já takové akce velice rád podporuji.
0: Vy jako teda velmi plodný autor, který už bez pochyby ovplyvnil tu tvár moravskej, aj slovenskej, aj celkovo dychovky jako takej. Aká je možno taká vaša vízia, že čo s tým ještě se dá urobiť?
1: Přicházejí nové tváře, noví skladatelé, noví muzikanti. Já si myslím, že to půjde dál, tak jak my jsme si mysleli, když jsme byli mladí, že po Vackovi, tady Vejvodovi a takových bude konec, nebo po Slabákovi, no ale tak vidět, že každá kapela hraje Moravánku, každá kapela má věci třeba od Ladě Fefra, možná každá druhá má věci ode mě, takže já si myslím, že to půjde dál a že to jako neskončí.

0: K dobrej muzike, okrem vína, pekných bab, patrí aj dobrá konferenciérka alebo konferenciér. A túto funkciu pre Vaceňoviakov, ako som sa dozvedela dlhé roky, robila šarmantná dáma pani Marie Mnechurová, ktorá je teda toho času iba štvrtá nositeľka tohto mena v tejto obci. Ako je to s vami a s dýchovou hudbou? Mali ste k nej vzťah od detstva?
1: Áno, mela, pretože môj otec byl muzikant, taký hral na trubku ve Zbožilovie kapele v Miloticích, moc roku, Rokovcích a nás teda taky k té muzice vedl, i když já jsem teda nehrála, já se přiznávám, že ne, ale chodila jsem na husličky, ale to nic nebylo. Potom děcka vyrůstala, založila se teda táto kapela. Já jsem totiž byla matrikářka obecního úřadu tady ve Vaceňovicích. A pro funkci matrikářky bylo důležité dělat sbor pro občanské záležitosti, ano. A my jsme dělali třeba, já nevím, besedu s důchodcama. Tak děcka začaly v září hrát, jako se učit, a v prosinci byla beseda s důchodcama a už tam hráli, vytrubovali, hráli, stařečci bečali a tak. A prostě mě to tak asi nějak zůstalo. Navíc teda v té kapele hráli všechny moje děti, tři, dva kluci, jedna holka, potom zeď, synovci, neteře, prostě celá rodina. U nás, kdyby se si teda podívali, já mám tam dokonce výpis, takový nějaká paní Bimková, naša folkloristka, etnografka, spíš bych to řekla, tak mě tady vypsala muzikantské rody vacenovské a to zasahuje až do roku, já nevím, 1800 kolik si. A právě i ty naše děcka jsou z toho muzikantského rodu. Jestli vám něco říká Jara Mnechura ze Svatovoří z Mistřína, tak jeho stařiček byl tady z Vacenovic. Takže ta rodina Mnechurova je teda všelijak rozlezená. Dokonce máme takový, jeden stařiček byl ve válce světové a došel pěšky přes Balkán a donesl si všecko všudy křídlovku. Takže takový všelijaký příhod by se u nás teda našlo. No a tady tyto děcka, tak 38 děcek začínalo, zavolali učitele, bylo to velice fajn a tam byla vždycky velice dobrá partia. Třeba ten můj nejstarší kluk začínal, ještě neměl 10. Samozřejmě po dědovi podědil křídlovku a trubku a potom dokonce i holka hrála na trubku a ten poslední syneček, ten hrál na tubu. A on tu tubu nemohl unést, ještě měl, myslím, 12-13 roku a tuba je těžká. Tak utíkal dom, vzal řemeně a tak ho přivázal mu tu tubu na to tělo. Takže prostě takto jsme začínali a vlastně já s těma dětskama, to jsou všecko rodina. Pro mě jsou to všecko moje děcka.
0: Tak to by bylo normálně na román, toto vaše rozprávání. Ale já teda aj z vlastní zkušenosti vím, že na tom pódiu je to vždy tak, že keď vám pově kapelník alebo někdo, že teraz hovor, teraz nehovor, hneď sa tam niečo udeje, vyvedú vás trošku tak z miery a z konceptu. Boli ste vy taká konferencierka, akože pripravená na všetky takéto situácie, aj mimoriadne?
1: Ne, ja som tak dosť veľký trémista a ja som si to fakt vždycky všetko psala. Ja mám tolik zápisu, dokonce som to dala dievčatom, ať to pokračuje, pretože to je 50 rokov a ja som hrozný romantik do Češku. Mám ráda poezii, miluju Skácela třeba napríklad. A tak ja používam takové všelijaké ty básničky a všetko, co sa mi vyskytne, toto ja používam, tak teďka už mě volají vlastně jenom na vánoční koncerty, protože ty mám tak opravdu pěkně zpracované. Ale jsou dost trémista, ale podle toho, jaká je, já nevím, někdy se stane, že umím mluvit z patra, z toho zase koktám. Promiňte.